0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Number one for hit music.
1: Number one.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Right, babe.
1: Fine.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Summer.
7: Welcome to the show.
8: Yo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Thank you very much.
11: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn.

0: doesn't feel like it used to, but I don't want it to be gone when I leave, cause I leave soon.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

Čau, čau, čau, kamarádi. Já vás zdravím, přeju vám k hezkou sobotu. Doufám, že se máte hezky. Doufám, že se vám dobře stávalo, že máte pěkný program na dnešek a že si ho užijete. My si samozřejmě mrkneme na nějaký témata, mrkneme se na to, co děláte, co budete dělat dneska, jaký je váš plán a samozřejmě si pustíme nějaký skvělý písničky. Elle Fabrén a Graham Candy, She Moves, u nás na Fajnu.

0: Kalina Stain 27, vítej mezi náma, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, 7 hodin, 10 minutek, sobota, už nám bojarní krásný je ráno a mě zajímá, jste spíš letní nebo zimní člověk? A ptám se z toho důvodu, že už nám začíná takový to obdobíčko, kdy vyjdeme prostě ráno z baráku a nevíme, jestli je večer nebo ráno. Prostě je tma, tma je večer, tma je ráno a člověk už se za toho probouzí i usíná. No a mě zajímá, je mezi náma fajnáci někdo, kdo má radši ten zimní čas, nebo máte radši ten letní. Dejte mi vědět na číslo 724-634-634, asi ty vaše odpovědi přečtu. A proberem to spolu, jestli máte radši ten letní čas, nebo ten zimní a ty hlavně ty ráníčka. No?
1: Fajn víkend s Kubou.

0: Malcolm Todd Earring s nám právě teďka dohrává na fajnu 7 hodin 21 minut. Doufám, že se máte hezky a my jsme na začátku hodiny se ptali, jestli radši stáváte spíš v zimě nebo spíš v létě. No já bych tady chtěl zmínit Tomáše, protože ten mě fakt takhle krádu dopal. Tomáš píše, že radši stává v zimě, protože vstává až na 10 a v létě mu prostě sluníčko svítí jako do očí. No a na to bych ti, Tomáši, rád řekl, že bych ti přál někdy stávat do rádia.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: To je boží kuchyň.
7: A jak je praktická.
8: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
6: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
7: Je skvělá. Vyťardo.
8: www.juninteriér.cz.
9: Využijte váš prostor.
10: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

Save My Soul, to nám právě teďka dohrál na fajnu, 7 hodin 32 minut sobota. Já doufám, že se máte krásně, no a pokud i vy jste jedni z těch lidí, kteří prostě už nikdy nechtějí řídit, tak pro vás mám dobrou zprávu. Ministerstvo dopravy totiž schválilo systém Tesly pro autonomní řízení a Česko se tak stává 7. zemí v Evropě, kde tahle technologie má zelenou. Ale samozřejmě zdaleka nedostane každý. První věc, kterou musíte mít, je Tesla. A pokud už Teslu máte, tak musíte mít taky její nejnovější palubní počítač a samozřejmě musíte dát suba, protože všechno je dneska prostě placený, takže musíte mít subscription, který vyjde na 2 500 korun měsíčně. A i když se auto samo řídí, tak samozřejmě odpovědnost furt nese ten člověk za tím volantem, takže musíte dávat pozor. Takže pokud vlastníte Teslu a těšili jste se na to, že budete čekovat jediska při řízení, no tak bohužel, ale třeba už nebudete muset řídit. Fajn víkend s Kubou.

0: Mark Ambor, The Proof, to nám právě teďka dohrála na Fajnu, 7 hodin 42 minut. Doufám, že máte pěknou a příjemnou sobotu, no a my si pustíme třeba taky tohle. Kygo a Khalid a Griffin, Save My Love, to nám za chvilku zahraje na Fajnu. Mám taková zajímavost, Kygo spíš než DJ je pianista, od 6 let hraje na piano, takže je to opravdový hudebník. Taky Kygo a Khalid spolu, a teda Khalid spolupracovali před 4 rokama na jiný písničce, takže to není jejich první spolupráce. Tak za chvíli, na Fajnu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Ruge, wishful thinker. To nám právě teďka dohrála na fajnu, 7 hodin 51 minut, no a pokud i vy třeba patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že s vaším vénem se vám rodiče tak trochu mstili, tak můžete být úplně v klidu, protože věřte mi, nejste na tom zas tak špatně. Špatně oproti komu? No, oproti jednomu dítěti, který se teprve narodí. Britská kontroverzní tvůrkyně obsahu pro dospělí Tia Billinger, spíš známější pod přezdívkou Bonnie Blue, jestli ji někdo znáte, totiž nejenom, že netuší, kdo je otcem jejího dítěte, když uspořádala obrovskou akci, kde bylo 400 mužů, kteří měli oplodnit a ona doteďka neví, kdo to bude, ale rovnou nechala jméno toho svého dítěte vydražit v aukci. V té aukci s částkou 1,2 milionu dolarů vyhrála sázková platforma Betbolt a tak se miminko bude jmenovat přímo po nělení Betbolt. Mezi navrhovanýma jménama byly taky třeba bizarnější varianty Mixed Nuts nebo Prophet Muhammad a já bych řekl jenom jedno, myslím si, že tohle dítě si rozhodně svoji základku za rámeček nedá. Fajn víkend s Kubou.

0: Marshmallow a Bestow Happy Hour, to nám právě teďka dohrává na fajnu 7 hodin 59 minut a to znamená jediný, naše první společná hodinka se nachýlila ke konci a my se společně vrhneme do té další.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
1: Fajn,
2: vždycky hot.

0: Čau, čau, čau lidi, máme krásný fajn víkend, 8 hodin jednu minutku, doufám, že si užíváte tenhle den stejně jako já, že máte nabitý program a že se vám daří. My se v téhle hodince podíváme na to, kdo z vás je vyrovněnější, jestli vy ženy nebo vy muži, takže určitě dávejte pozor, ať o tuhle peprnou debatu nepřijdete, no a samozřejmě máme našlapaný playlist, jako vždycky, Disco Lines and ty naši No Broke Boys u nás na fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend. Fajn.

0: Charlie Gear a Cat Burns, Small Talk, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 8 hodin 11 minut, to je čas, který máme ve studiu. A já doufám, že máte skvělou sobotu, že vám jde všechno od ruky, že se vám všechno daří, ať už jste doma, nebo třeba někde v práci. Doufám, že máte krásný den a 600 tisíc lidí ze 76 zemí se spojilo, aby konečně rozsekli nejdůležitější otázku. Kdo je vlastně ve vztazích ten vyrovnanější člověk? Velká studie z Cambridge se podívala na to, jak jsou na tom ženy a muži z celého světa, co do emoční inteligence se týče, a vyšel z toho dost zajímavý výsledek. Mezi tím, co ženy se ukázaly jako zdatnější v rozpoznávání a zvládání cizích emocí, u mužů se naopak ukázalo, že jsou o něco zdatnější v rozpoznávání a regulaci svých vlastních emocí. Takže dámy, lidi, až vám příště muž řekne, abyste se uklidnili, prostě zvažte, že ho poslechnete.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. Robin Schulz a Kiddo, All We Got, to nám teďka hraje na fajnu.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, to nám právě zahralo na našem nabitým playlistu na Fajnku. Máme 8 hodin, 22 minut, doufám, že máte krásnou sobotu a náš nabitý playlist má taky tuhle songu. Loy a její Red Eyes. Takový fun fact, jméno Loy vzniklo z Laoní lví srdce, je to vlastně zkratka z dětství. Ve svých 14 letech se probojovala do německý The Voice Kids. Tak tohle nám za chvilku zahraje na Fajnu.
1: Posílame tě na ty nejlepší koncerty. Please welcome One Republic. Hi, this is One Republic. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
2: Hi, I'm Gracie Ebron.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Hi, we're Blackpink.
1: Welcome to the show.
5: No, dáváme ti na ně lístky.
6: Fine.
7: Vždycky, ho?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
11: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma.
12: Levels.
13: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
14: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
15: Back to the hits.

Dominik Fike, White Keys, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu. Máme 8 hodin 34 minut, to je čas, který máme tady u nás ve studiu a doufám, že máte příjemnou sobotu. No a pokud jste vyčerpaný, unavený z práce a chcete šéfa poprosit o placený volno, tak můžete argumentovat třeba tímhle. Je to sice malinko starší příběh z roku 2023, ale o to víc mě zaujal. Jedná se o příběh jednoho borce z Číny, který ve slosování na firemním večírku vyhrál celý rok placenýho volna. Respektive dokonce buď volno, anebo výplatu za tuhletu dobu. Neuvěřitelný se to nezdá jenom vám a mně, ale i tomu člověku, protože prej to tomu svýmu šéfovi regulérně nevěřil, čemu se fakt nedivím. Takže příště, až budete chtít třeba na dovču a šéf vám ji nebude chtít dát, tak mu můžete začít vyhrožovat třeba tím, že se odstěhujete do Číny. A nebo můžete rovnou skončit, já nevím. To už je na vás. Tones and I, Dance Monkey.

0: James Marriott, Burn Down the Disco, to je písnička, která nám právě skončila v našem nabitém Fine playlistu a tam máme taky tuhle songu. Sky Newman, FUNUF, to nám za chvíle zahraje na Fineu. Jenom takový fun fact, tato hodně osobitá zpěvačka má až takovou rodinnou produkci. Ségra jí dělá manažerku a její nejlepší kamarádka jí spravuje sociální sítě. Je krásný vidět, že i takhle velký celebrity furt myslej na svoje blízký. Tak tuhle slečnu si dáme za chvíli na Fajnou.
1: Nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. No a pokud jste z odolaný vody a z okolí, tak teďka určitě dávejte pozor. 15 tisíc lidí totiž teďka nesmí pustit vodu z kohoutku přímo do hrnce nebo jí pít. Vodárny objevily nadlimitní množství olova ve vodě, odstavili tak 14 z 36 vrtů a podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Podezřelá je taková stará skládka poblíž jímacích zdrojů, ale samozřejmě si tím lidi nejsou jistý. Přes 20 cisteren teďka rozváží pitnou vodu po okolí a lidem zatím nezbývá nic jiného, než šáhnout po balený vodě. Nicméně vodárny tvrdí, že by omezení mělo trvat řádově několik dní, takže pokud, samozřejmě půjde všechno dobře, takže pokud jste z okolí, určitě na sebe dávejte bacha a jo, dávejte na sebe bacha. Fajn víkend s Kubou.

Audrey Hobart, Sumi, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 8 hodin, 57 minut a to znamená jediný, druhá společná hodinka je u konce a my se společně vrhneme do té další.

0: ξύπνε ως του. Αβράδιο βράδυ σόγκ, ktorý budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Fajn.
1: Já vás vítám ve třetí společný hodince tady na Fajn Weekendu s Kubou Kaliánem. Doufám, že máte krásný den. Doufám, že vám jde všechno od ruky. Doufám, že vám to jde tak, jak vy potřebujete. Máme tady nabitý playlist, třeba Regard, Ride It, to nám za chvilku zahraje na Fajnu. No a taky si třeba mrkneme na to, čeho si vážíte víc, jestli peněz nebo svýho času, takže určitě poslouchejte dál, ať o tohle nepřijdete a jedeme.

Kato a John Turn the Lights Off, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. A peníze v hodnotě jednoho roku vaší práce nebo raději rok neplacenýho volna? Ale v minulý hodině jsme řešili tenhle ten přesně příběh pána z Číny, co na firemním večírku vyhrál soutěžní cenu, a mě zajímá, co byste brali vy. On vyhrál peníze buď v hodnotě jednoho roku jeho práce, anebo jeden rok neplacenýho volna. A mě zajímá, co byste si vybrali vy. Dejte mi vědět na číslo 724-634-634. Já si ty vaše odpovědi jako vždycky přečtu a pak si je porovnám třeba se svýma zkušenostmi, nebo co bych udělal já. Já třeba osobně bych asi vzal radši rok volna a samozřejmě tu pravidelnou výplatu a třeba bych cestoval nebo dělal něco jiného se svým volným časem, protože podle mě je to lepší než jednorázová velká částka. Jak tvrdí jedno přísloví, prostě za peníze si ten čas už nekoupíte, že jo? Fajn víkend s Kubou.

0: Skunks Never Going Home, to nám právě teďka dohralo na Fajnu. Máme 9 hodin 22 minut a já jsem se vás na začátku hodiny ptal, jestli byste radši rok placenýho volna anebo výplatu v této hodnotě. A pobavil mě Martin, který píše, že rozhodně bere rok placenýho volna, protože by se aspoň stihl dospat a naučit na kytaru. A na to já můžu říct jenom, že na to, abych dospal svůj spánkový deficit, by mi nestačilo ani 10 let placenýho volna.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
5: Yes, so.
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yes, so.
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: I'm Olivia Thien. It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
6: Fine.

0: celý orchestr Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku. Když neřekneš mi, já to máš.
1: Yes, je to tak, lidi, Ben Kristoval svěří své největší hity symfonickému orchestru a vy u toho můžete být taky. Red Bull Symphonic totiž poprvé zamíří do Česka, a to 29. a 30. září v pražském kongresovém centru. Jeho songy, který znáte z rádia, tam dostanou úplně novou symfonickou aranž a součástí naší soutěže jsou nejenom dva lístky na tuhle ikonickou událost, ale taky plakát podepsaný přímo od Bena. Takže určitě to stojí za to, a jak soutěžit, je to úplně jednoduchý. Stačí sledovat Fine Radio a Red Bull CZ na Instagramu. Do komentáře pod naší soutěží napište, jaký Benův song byste chtěli slyšet se symfonickým orchestrem, a samozřejmě označte kámoše, se kterým byste na koncert vyrazili, protože bez toho to nejde. A pokud si chcete zvýšit šance na vítězství, tak se určitě musíte přidat do naší Fine komunity. Soutěž běží jenom do 27. září, takže neváhejte a přeju hodně štěstí.
0: Red Bull Symphonic, Ben Kristoval a Unique Orchestra. 29. a 30. září. Fajn.

0: Dua Lipa Training Season, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. A na tomhle nabitém playlistě nemáme jenom jí, ale ještě třeba Fast Boys. Yes, tohle bratrský duo nám za chvilku zahraje na fajnu. Můžete znát taky jejich songu Wave z roku 2024. A Beautiful Life pojednává o tom, jak strašně rychle ty krásné věci umějí pominout. Tak za chvíli na fajnu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.

Somber, my body isn't ready. To nám právě teďka dohrálo na Foinu 9 hodin 51 minut. Doufám, že máte krásnou sobotu a pokud jste milovníkem retro franchise, tak tohle je něco, co si fakt užijete. Jedna z nejvíc brutálních filmových sérií se vrací na filmový plátno a zřejmě to bude tentokrát fakt bomba. A nejedná se o nic jiného, než o nejnovější díl Saw, který byl nejdřív naplánovaný na rok 2024. Pak ho odsunuli na rok 2025. Chvíli se dokonce mluvilo o tom, že ho zruší a stejně je tady. Vrátil se totiž sám úplně původní tvůrce James Wan, úplně původní tvůrce prvního dílu z roku 2004. A tentokrát sice jako producent, ale režie se ujal Mike Nelson, který má velké zkušenosti s hororama a to je, myslím si, že výborná zpráva a rozhodně první krok k úspěchu. Fanoušci si na film budou samozřejmě muset počkat a to až do roku 2028, ale je jasný, že tahle ta filmová série je prostě odolnější než kterákoliv z jejich hlavních postav. Fajn víkend s Kubou.

Temper City, Self-Aware, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 9 hodin 58 minut, to znamená jediný, přátelé, naše třetí společná hodinka se nachýlila ke konci a my jdeme společně do té další.

Εσύ είδες streaming. Σοφράβιε, τρέντουιε να TikTok.

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
3: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: It's the weekend.
4: A lot of weekend.

Přeju všem krásný víkend tady na víkendovém vysílání s Kubou Kaliánem. Doufám, že se máte všichni krásně, doufám, že vám utíká den a doufám, že se máte dobře. My se v této hodince mrkneme na náš nový podcast Posedlý, taky se mrkneme, co se děje ve světě a samozřejmě tady máme nabitý playlist Lola Young, Messi, to nám zahraje na fajnu.

Maroon 5 a Christina Aguilera Moves Like Jagger, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu. 10 hodin, 10 minut, doufám, že se máte všichni hezky, doufám, že si užíváte den. A pokud patříte mezi fanoušky Love Islandu a Zrádců, tak pro vás si Fajn něco připravil. Nesmí vám utéct náš podcast Posedlí, který teď právě na YouTube Fajn Rádia běží hned ve dvou sériích. Kristýnka, naše kolegyně úžasná, si v jedné sérii zve Vypadlý srdíčka z Love Islandu a probírá s nimi jejich cestu vilou, vztahy i to, co se dělo po návratu domů, takže vám tohle nesmí uniknout. No a naše druhá kolegyně Aja si zase v té druhé vyptává vypadlých účastníků z Rádců. Navíc to natáčí vždycky hned po odvysílání dílu, takže jsou emoce ještě úplně čerství a dozvíte se i věci, které jste třeba se v samotném pořadu vůbec neměli šanci vidět. Takže jestli nechcete, aby vám cokoliv z těchto těch úžasných věcí uteklo, mrkněte na náš nový díl Posedlí na našem YouTube kanále a dejte vědět, jak se vám to líbilo. Fajn víkend s Kubou.

Sienna Spiro, Great Expectations. 10 hodin 19 minut, za chvilku 10 hodin 20 minutek. Tohle nám právě dohralo v našem našlapaném playlistu na Fajnku. A co máme v našem našlapaném playlistu dál? Yes, je to tak, BB Rex a Faithless a jejich New Religion. Tahle songa nám za chvilku zahraje na Fajnu. Jenom takový fun fact, BB Rexa se vlastním jménem jmenuje Bleta a to v albánštině znamená včela. Taky než se dala na solo zpěveckou kariéru, tak se podílela třeba na písničce The Monster pro Eminema, která vyhrála ocenění.

0: Tak už za chvíli.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
7: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

One Republic Need Your Love, to nám právě teďka dohrává na Fajnu. 10 hodin, 32 minut. Doufám, že se máte hezky, doufám, že vám utíká den, ať už jste kdekoliv doma nebo v práci. No a teď si představte, že jste byli 4 hodiny zaseklí na bosovi v Elden Ringu. Konečně se vám to podařilo, porazili jste ho. Jediné, co chcete, je prostě se nadechnout, uklidnit se a najednou vám tam naskočí reklama s Alzákem. Jo, reklama s Alzákem, tak tenhle scénář je momentálně blížší realita, než si myslíte. Microsoft si totiž nově nechal patentovat systém, který by vkládal reklamy do her přesně v těch chvílích, kdy vás to údajně má nejmíň štvát, třeba po boss fightu, po dokončení mise, na konci cutscény, nebo třeba při načítání. A funguje to na principu kreditu, nebo má to fungovat na principu kreditu, hráč dostane třeba 30 minut hraní bez reklam a jakmile kredit vyprší, systém počká na nejbližší přirozenou pauzu a pustí video, zvukovou nebo obrazovou reklamu, cokoliv z toho. Za její zlínutí pak hráč získá další kredity a může pokračovat bez přerušení dál ve hře. Takováhle by měla být praxe tohle patentu, zatím jde sice jenom o ten patent, ale víte, jak to chodí. Příště můžete taky potkat Alzáka třeba v posteli. Fajn víkend s Kubou. Fajn. A teďka už with DMC a Bees and Honey. Show me love. Posloucháte Fajn.

0: Yugo a Solto Jamaican, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 10 hodin 42 minut a my máme v našem nabušeném playlistu třeba taky tohle. Myslím, že tuhle slečnu vůbec nemusím představovat. Taylor Swift a Opalite. Opalite v tomhle případě má odkazovat na uměle vytvořený sklo, stejně jako si někdy uměle musíme vytvořit naše vlastní štěstí. Tak už za chvíli na fajnu.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Taylor Swift, Opala, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 10 hodin 50 minut a přátelé, náš společný čas se pro dnešek nachýlil ke konci. Doufám, že jste si to užili, doufám, že vám utíká den. Na vás čeká už moje úžasná kolegyně Míša Remutová, která má pro vás spoustu zajímavých informací a my se slyšíme zase zítra. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Nástroje Hot Hit Paráda. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
0: Fresh.
6: What's up, y'all? This is Jack Harlow. I'm Post Malone.
7: This is Beyonce.
8: Hey, this is Halsey.
9: Poslouchej Fajn Fresh Radio. www.finefresh.cz.
0: Fajn. Vždycky hot.

Čau lidi, je to tady, po 14 dnech se zase společně slyšíme. Já doufám, že jste rady na tyhle ty 3 hoďky. Ano, je tady menší změna, vždycky to jsou 4, dneska to budou 3, ale nebojte, i v neděli, i v pondělí, kdy je státní svátek, se uslyšíme 4. To znamená, o tu jednu hoďku navíc vás opravdu neochudím. A mám dneska připravený menší storky, protože přece jenom z těch 14 dní, co jsme se neslyšeli, tak se něco stalo. Jsou to spíš blbůstky, ale i tak jsou dle mého inteligentního názoru velice zajímavý. A za chvilku ale nesmí chybět ani naše pravidelná rubrika, co je dneska vůbec za den. Ale do té doby naše songy, třeba Shakira, nebo už teďkon Artemas, I Like The Way You Kiss Me, na fajnu.

Čabuzí, Mal Smithych, Blink Twice v 11, přesně 12 u nás na Fajnu. Time flies, so don't blink twice. A my si konečně už dneska musíme říct, co je vůbec za den. Je to jednoduchý pro všechny, je sobota 26. září roku 2026. Ano, v kalendáři si tuhle informaci můžete najít úplně všichni, ale například dneska není žádnej mezinárodní, národní, speciální, úžasnej, dokonalej, skvělej den. To není, nebo takhle. Když se uděláte dokonalý a skvělej, tak bude dokonalý a skvělej, to je samozřejmě jasný. Ale dneska slaví narozeniny několik songů. Jako první Ed Sheeran, jeho Perfect, prostě neskutečná romantická songa, ideální na tloužák. Potom od Rihanny její Diamonds, a to 14 let, taky neskutečný číslo. A potom ještě jeden, ale protože ten poslední je malinko víc speciální, tak si o něm něco řekneme až za chvilku. Do té doby třeba Rue Gale, její Wish for Tinker u nás na Fajnu.

Já jsem vám před chvílí slibovala, že zahrajeme ty nejlepší songy hlavně u nás na fajnu, třeba Black Eyed Peas, I Got a Feeling, neskutečný song, který nám zlepšuje naši sobotu. No ale taky musíme oslavit jedny narozeniny. Přesně tak, Lady Gaga, její Poker Face, song, který slaví neskutečných, pozor, pozor, 18 let. A teď je to jedna otázka, jaký člověk nezná tenhle neskutečný banger, dokonce i moji rodiče, který úplně nemusí náš playlist, jsou radši na Káju nebo na takovýhle zpěváky, tak tenhle song znají a líbí se jim, takže úspěch. Tohle je song, který hodně, hodně Lady Gagu proslavil a je to do dneška jeden z jejich největších hitů. Ve chvíli, kdy ho vydala, tak už v tu dobu měl neskutečný počet shlídnutí, poslechů, všichni ho museli mít, všichni na něj museli tancovat. Například já si pamatuju, i když já jsem byla například ve škole přírodě, tak jsme tady na ten banger vždycky tancovali, jo? Snad po každý.

0: A na správnou oslavu si ho musíme pustit úplně celý u nás na Fajnu.
1: Co je hot hit parádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajnu. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

Patrik Malý, taky Sebastian, jejich 2005, neskutečný song, který nám dojel v 11.33 na Fajnu. Vztahy krásný, romantický, občas komplikovaný a taky občas falešný. Může se stát i situace, že třeba si řeknete větu, hlavně, že někoho mám. Jednoduchý, vlastně nic víc nepotřebujete, jenom mít vedle sebe alespoň někoho, kdo vám pomůže, kdo vám otře slzu, kdo s váma bude při těžkých chvílích, což vlastně je princip vztahu. Ale otázka obrovská, potřebujete jenom někoho mít, anebo mít někoho, koho máte opravdu rádi a koho milujete, protože to nejsou úplně stejné věci. Já chápu, že třeba vždycky po půl roce vztahu taková ta jiskra, to lusknutí, jak v Love Islandu, prostě zmizí, no ale, pozor, velký ale i tak by měla být ve vztahu nějaká přitažlivost, nebo já nevím, jestli to je prostě nepopulární názor, který mám, ale i prostě po půl roce, po roce by mělo být nějaký ale, nějaká jiskra prostě, která v tom vztahu alespoň malinko je, která se probouzí, jinak to přece nemá smysl, proč byste si měli říct hlavně, že někoho mám. No ale jsou lidi, kteří to tak mají a jestli jste jeden z nich, tak víte co, já vás neodsuzuju. Je to vaše věc, stejně jako naše věc je vám vybírat ty nejlepší songy. Třeba taková Ava Max, její Spotify, o tom ví samozřejmě svoje.

0: Walker, neskutečný song Faded. Jeden z nejlepších shuffle songů, který nám dojíždí v 11.41 u nás na Fajnu. A já doufám, že vám nemusím vysvětlovat, co je to shuffle, nebo víte co, já se o to pokusím. Je to takovej ten tanec, kdy jednoduše nohama tančíte z jedné strany na druhou a snažíte se do rytmu co nejlíp to chytit. No, moje vysvětlování očividně level moderátor v rádiu. No nic, ale víte co, já doufám, že vám nemusím vysvětlovat, kdo je třeba Steve Harrington. Nejenom, že to je herec, který hrál ve Stranger Things, ale taky neskutečný zpěvák. Člověk, který vytvořil něco takhle úžasného. Jo, End of Beginning, za chvilku, na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Atención, señoras y señores.
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

song, který vás skvěle rozhejve při sobotě, Cameron Vidcom, jeho King of Fear. A workoholismus, zlozvyk nebo vlastně závislost, za kterou většinou dostanete pochvalu. A tohle to není kec, opravdu. Říká se, že ve chvíli, když se závislí na čemkoliv jiným, tak většinou je to odsuzovaný. Ale když jste závislí na svojí práci, jste v ní třeba dobrý, ale zároveň se od vás očekává, že v ní budete skoro 24/7, nebo minimálně od pondělí do pátku, od rána do večera. No ale workoholismus není jenom o tom, že hrozně moc pracujete, ale taky o tom, že zanedbáváte svoje vztahy, koníčky a hlavně, a to nejdůležitější, svoje zdraví. To znamená, myslete na sebe, mějte v hlavě i to, že ne vždycky vaše 100% nasazení je úplně OK a 100% v pořádku. Jak se říká, zdraví na prvním místě. Třeba u nás na Fajnu jsou to songy na prvním místě. Třeba taková Dua Lipa, její Don't Start Now, nebo Josh Baker, My Place, neskutečný song, který si dáme právě teď na Fajnu.

Steve, Don't Start Now. Song, který nám uzavírá naší první společnou vlastně debatu, hoďku na fajnu. Ale nebojte, moje inteligentní poznámky a keci budete poslouchat ještě další dvě a já doufám, že jste na to ready. New Music Show.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
4: Fajn.
5: Fajn.
4: Vždycky hot. Vždycky.

0: Fine Weekend Smíšou.
1: Čau lidi, ahoj všichni, já vás vítám při tom krásným pravým poledni, kdy startujeme naši další a to druhou společnou hoďku. Podíváme se na jídlo, což je o víkendu, takhle při poledni strašně důležitý. Zajímá mě, co jste vařili, nevařili, co jste si koupili, obecně, co jste jedli a taky, co je hodně dobrý si dát právě takhle o víkendu, je to třeba zdravý, výživný. No, respektive člověk, který tomu absolutně nerozumí, bude dneska váš výživový poradce. Já doufám, že jste na to plně ready, ale to je za chvilku. Do té doby třeba Gracie Abrams, Alex Warren, Nico Santos. No, playlist je absolutně nabitej, ale teďkon už ta slibovaná Gracie Abrams.

Song k lepšímu obědvání Nico Santos, jeho Human Being. No a na fajnu se musíme podívat na váš oběd, jestli ho máte správnej. Před chvílí jsem vám říkala, že člověk, který absolutně nerozumí výživě, jídlu, obědu a všem takovýmhle věcem, vám bude radit. A to konkrétně já a taky můj chat GPT. Já jsem se dozvěděla, že oběd je pro člověka důležitý, hlavně kvůli tomu, že vám během dne doplní energii a taky malinko rozhejbe tělo i mozek. Ano, slyšíte správně, rozhejbe, probere, doplní tu správnou baterku. Například taková energie, jednoduše doplníte si kalorie, pomůžete si zvládnout díky jídlu zbytek dne, mozek, vlastně to stejný, potřebuje energii, aby mohl správně pracovat, to znamená, jestli potřebujete přemýšlet, je super se správně naobědovat, aby tam byly správné kalorie, sacharidy a všechny tyhle ty věci, samozřejmě já tomu sama strašně nerozumím, takže si většinou pomáhám buď kámošema nebo nějakýma těma special aplikacema, ale upřímně občas i chatem GPT. I když je to trošičku specifičtější prostředek na pomoc, tak ve chvíli, když mu jídlo vyfotíte, tak opravdu vám alespoň trošku může pomoct, dokonce i v té free verzi. Ano, nemusíte mi věřit, ale je to tak. A teďko mě ještě zajímá jedna důležitá věc. Co jste měli nebo budete mít dneska k obědu? Přece jenom je po 12. hodině, to znamená, tahle otázka se extrémně hodí. 724-634-634, napište a za chvilku se na to společně podíváme. Jestli správně jíte, uvidíme. Do té doby super songy, třeba Everything Alright na fajnu právě teď.

neskutečný song našeho mládí. Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Ano, teď si přijdu po tomhle tvrzení tady na Fajnu opravdu stará a to je mi teprve 23. No, mě před chvílí zajímalo, co jste měli nebo budete mít k obědu. Například Káťa z Ústí napsala: ahojky Miško, já vařím hovězí vývar, risotto a květákový mozeček s bramborem. Krásné poledne. Taky přeju krásné poledne, Káťo. No očividně klasický český oběd a věřím, že zrovna vývar je docela výživnej, takže schvaluju, dokonce i můj chat GPT ti ho plně schvaluje. No a naopak třeba takovej Karel napsal, že dneska nic k obědu jíst nebude, protože to nestíhá. A Karle, to se nedělá takhle vůbec, takhle to na tom světě nefunguje. Musíme se alespoň naobědvat, aby jsme se pořádně posilnili a pro vás všechny ostatní to platí taky. Alespoň lehkou svačinku. Ano, měli bychom jíst pořádný oběd, ale občas to nejde. No ale alespoň něco. Doplněk, který vám trošičku rozhejbe ten organismus a dá vám ty živiny, je to opravdu důležitý. Stejně jako jsou důležitý naše songy. Už za chvilku Pitbull nebo Zara Larsson. Playlisty nabitej, pojďte do toho s náma.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to,

0: Pavilionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: To nejlepší z rádia
3: a to, co už do rádia radši než fajn.
4: Are you ready?
5: It's Bruno Mars.
6: I'm Lil Peepy.
7: It's Sabrina Carpenter.
8: Music. Fine.

Play It Safe, My Love. Ve 12.33 pro lepší náladu na fajnu. A já jsem našla jeden úžasný tip pro vás všechny na mém Instagramu. Jedna seniorka v jejich 99 letech si splnila neskutečný sen. A ano, každý máme sny a třeba občas se nesplní. No ale tady je takový reminder, že dokonce i když vám je 99 let, tak si můžete splnit úplně cokoliv. Například ona se nechala zatknout. Nechala se jednoduše dát do vězení, protože přece nikdy v životě ve vězení nebyla, nikdy si to nevyzkoušela, no tak proč by si to teďko nemohla zkusit? A jako nebyl k tomu žádnej úplně obrovský důvod, že by potřebovala někoho okrást, někoho, nebudeme to tady říkat, zneživit nebo něco takového, to ne, to vůbec. Jenom prostě si to chtěla vyzkoušet, tak udělala menší blbůstku a nakonec si doopravdy zatkli. Nebojte, nebylo to nic drastického, dramatického, jenom ukradla menší blbůstku, no a do toho vězení naopak nakonec doopravdy dali. Každý máme jiný zkušenosti, jiný sny, to znamená, věřte si, jednou se ten jazyk naučíte, jednou si vyzkoušíte skok padákem, nebo vás třeba i jednou zatknou, jestli máte stejný sny jako tahle seniorka. Třeba u nás na Fajnu vám zaručeně vždycky pustíme ty nejlepší songy. O tom se vám snít opravdu nemusí. Například taková Lady Gaga, její Abracadabra, něco pro lepší sobotu, něco pro lepší náladu právě teď na Fajnu.

0: are going home, neskutečný song, který nám dojel na fajnu. No a co bychom to byli za nejlepší hudební rádio na světě, kdybychom nehráli ty největší bangry? Člověk, který ho v dnešní době snad ani nemusím představovat, Adéla, její Ain't in LA. Člověk, který boří úplně všechno. Svět, hudební žebříčky. Slečna ze Slovenska, která to jednoduše dokázala. Nejenom, že je známá na Slovensku nebo v Česku, ale po celém světě. Bude mít svoji tour, která zastávku bude mít dokonce i u nás v České republice. Bohužel už je všechno malinko vyprodaný, ale třeba se ještě nějaký další koncert obnoví. A já věřím, že vy si přejete poslechnout si tenhle song úplně celý. To znamená za chvilku, na fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
11: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hit.

Nejenom, že nám na fajnu dojela Olivia Rodrigo a její Stupid Song, ale já mám pro vás jednu rychlou Stupid zprávu. Já jsem se dozvěděla, že existuje ostrov, konkrétně v Africe, kde prej se role malinko vyměňujou. Jednoduše na tomhle africkém ostrově si manžela vybírají ženy a muž čeká na svoji nabídku. Ale mě vlastně malinko překvapilo, co je na tom vlastně otočenýho, protože v dnešní době už to takhle s tím chlapama prostě občas funguje, že oni čekají. Minimálně tohle mám já po celém Instagramu, možná to o mě něco malinko vypovídá, nebo možná taky, ne, určitě ne. Já jsem určitě úplně jako v pořádku, stejně jako tahleta zpráva. Ale co si budeme, já jsem tady tu zprávu diskutovala ještě s pár mýma kamarádkama a ptala jsem se jich na názor, protože v mém okolí jsou ženy, které mají rádi, když jsou hýčkaný. Jednoduše chtějí, aby za ně muž na prvním rande zaplatil a naopak mám i kamarádky, které naopak jsou, že chtějí prostě za každou cenu zaplatit sami, že ne, o mě se nikdo starat nebude, já mu nic dlužit nebudu. No a tady o tom ostrově si vlastně všichni mysleli to stejný. Jednoduše vždyť už to tak trošku jako funguje. A vlastně vždycky to tak fungovalo. Vždycky ta žena začala nějakým způsobem nahodila tu udičku a pak si muž myslel, že ji vlastně zbalil, ale ono vlastně asi ne, vždycky to byla úplně pravda, že ano, dámy. Vždycky začneme mrkat, tak jako koukat, dávat ty signály, který sice muži si myslí, že nespozorovali, ale je tam jedno velký ale. No co máme vždycky fresh jsou naše songy a třeba teďko například Viktor Kal, Grey 256 nám řeknou, jak vypadá den v tom správném světle.

Justin Bieber, taky Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat, song, který nám uzavírá naši druhou společnou hoďku, a my se pomalu, ale jistě přesouváme do té třetí, ve který samozřejmě nebude chybět například ženská logika nebo jedna super hot fresh soutěž. 3, 2,

streamech. Co právě trenduje na TikToku?

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.
5: Fajn.
4: It's

0: Čau lidi, ahoj všichni, otvíráme naši další a poslední společnou hoďku. Věřím, že už jste rozhejbaný, probraný, naobědvaný, jestli ne, nevadí. Klidně i jíst můžete u mýho vysílání, já vám to dovolím. Já nejsem jako taková ta otravná učitelka ve škole, která vám řekla ne, musíte si prostě psát ty vzorečky z matiky, nemůžete na mý hodině obědvat. Bude to jednoduchý, za chvilku ženská logika, nebo taky jedna super hot fresh soutěž. Věřím, že se zapojíte, no ale o tom to si řekneme až v dnešní hoďce. Přece to nebudeme takhle uspěchávat.
1: Fajn víkend.
0: Taky hot až fresh songy, je třeba Benson Boone, jeho Beautiful Things. Právě teď u nás na Fajnu.

0: Revolving Door, song, který nám na Fajnu otevírá ženský okýnko, protože si právě teď společně dáme ženskou logiku. Doufám, že jste na ní nezapomněli, když jsem minulý týden chyběla, ale já věřím, že ne a že si společně tohletu moji rubriku 100% užijeme. My ženy máme opravdu dokonalej poker face, protože co si budeme, vy prostě nepoznáte, jestli vás milujeme, nebo vám plánujeme váš pohřeb.
1: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.

Hitová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Brown, taky Marshmallow, jejich Miles on It. Song, který nám extrémně zlepšuje sobotu. A taky například vaše řízení, jestli jdete v autě. A samozřejmě není jedinej. Za chvilku se o to pokusí taky Cameron Whitcomb, jeho Medusa. Tohle je jeden z prvních songů, který jsme právě od něj na Fajnu začali hrát. A vzhledem k tomu, jak moc rádi ho posloucháte, tak očividně to bylo i úspěšný výběr. A já věřím, že za chvilku budete mít i úspěšný očko a úspěšnou ruku, protože si malinko zasoutěžíme a dám vám tip na jednu super hot fresh fajňáckou soutěž. To znamená, poslouchejte dál a třeba něco získáte.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
1: Slyšíte tu?

0: Reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: vznikne, když se spojí Ben Cristobal a celý orchestr? Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku.
1: Je to strašně jednoduchý. Benny Cristo malinko jinak. Nebo co malinko, já kecám. Úplně, ale úplně jinak. Red Bull Symphonic přichází poprvý do Česka a Ben svoje největší songy představí společně se symfonickým orchestrem. No ale pozor, my na Fajnu soutěžíme o dva lístky. A taky nejenom dva lístky, to by bylo takový, ježišmarja, lístky rozdává každej. My rozdáváme ještě podepsaný plakát přímo od Bena. A je to hrozně jednoduchý. Na Instagramu jsme jako Fajn Rádio, šup šup, běžte se tam podívat. A taky dejte follow na Fajn Rádio a Red Bull CZ pod soutěžní příspěvek, který Benův song byste chtěli slyšet právě v symfonické verzi. Přesně tohle tam napište. A taky ještě pozor, označte kámoše, se kterým byste vyrazili právě na koncert. A pokud chcete mít ještě větší šanci, tak se přidejte do naší fajňácký komunity na Instagramu a třeba se vám to povede ještě mnohem víc. Já věřím, že na Fajnu máme obrovský fanoušky Bennyho Krista, to znamená, že soutěžících tam přibude mnohem víc. Soutěž končí už zítra, 27. září, to znamená, opravdu poběžte hele pár kliků na iPhoneu a máte to tam. A i když nemáte iPhone, taky se můžete zapojit, je to úplně pro všechny.
0: Red Bull Symphonic, Ben Cristobal a Unique Orchestra. 29. a 30. září. Fajn.

0: Joshua Karen, taky Kaja, jejich Monsters Eyes. Song, který, se kterým se skoro, zdůrazňuju slovo skoro, loučíme na fajnu. Ale taky samozřejmě ne jedinej. Za chvilku si taky dáme třeba Ray, její Where's My Husband. Jednoduše doufáme, že už si konečně Ray svého manžela najde, protože jinak se téhle songy nezbavíme. Teď jenom velká otázka, jestli se jí chceme zbavovat. Protože všichni víme, že 100% stojí za to. Za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Under Armour makes you better.
3: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Na internetu je hodně věcí.
10: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
9: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
10: Instagram, TikTok, YouTube.
9: Sleduj Fajn.

0: Oliver.
1: Malcolm Todd, neskutečný song Ill Rings u nás na Fajnu, který nám uzavírá oficiálně dnešní Fajn víkend, nebo vlastně Fajn sobotu s Míšou. Já doufám, že jste plně ready na Kristin, ta tady s váma rozjede to správný odpoledne. Já jsem jí tak jako nakopla. Mírný odpoledne, takový popoledne. Jo, budem tomu říkat popoledne s Míšou, jo, dnešní sobotní. No ale zítra to bude ráno a dopoledne s Míšou. Já už to nebudu komplikovat, víte co, uslyšíme se zítra, zatím čau.
2: Fajn víkend s Míšou. I don't stop on a weekend.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: To je boží kuchyň.
4: A jak je praktická.
5: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
3: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
4: Je skvělá. Vyťardo.
5: www.jninteriér.cz.
6: Využijte váš prostor. Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Fajn. Vždycky hot.
10: Vždycky fresh.
9: Fajn. Fajn víkend.
11: Kristin Esposito.
12: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin. Já vás tady vítám. Máme sobotu 26. září 14.02. No a za chvíli to odstartujeme tím, že se podíváme, co se kde děje. Tak rozhodně vydržte, bude to nabitý a taky si dáme skvělý songy. Pro začátek třeba Taylor Swift nebo taky Alex Warren Burning Down. Pojďme na to.

Nejznámější song kasy Taylor Swift. Shake it off. Doufám, že jste se takhle při sobotě trošku zatančili. No a budeme pokračovat tím, co možná můžete dělat dneska, protože se podíváme, co se kde dneska děje. Třeba jestli jste fanoušci českýho rapu, tak vám asi neuteklo, že dneska večer vystupuje Izomandias ve svý O2 aréně a bude takhle mít za sebou dvě show dneska a zítra, takže to je tip i na dnešek, i na zítřek. 8 hodin tam odstartuje jeho velkolepou show a tohle je pro něj fakt jako podle mě velký moment, protože jde o jeho největší samostatný koncert. Samozřejmě tam bude mít svoji podporu, milion plus a tak dále, ale prostě je to jeho velký den, nebo dva velký dny, tak jeho velký víkend. Původní termín se vyprodal za pouhých 16 hodin, takže kvůli obrovskému zájmu. Přibyl ještě jeden, který už mám pocit, že je taky vyprodaný, takže šílenost. Taky, jestli chcete dneska trávit trochu víc festivalově, tak mám pro vás Discover Fest. Ideální plán, pokud nechcete někam přijít na jednu hodinu a zase domů, ale chcete s kamarády strávit celý odpoledne a večer. By the way, já tam budu taky, takže se tam když tak můžeme vidět. A jestli vás víc než koncerty a festivaly baví sport, tak dneska můžete vyrazit do Chuchle od 2 hodin. Teďka tam probíhá Prague Champions Day, takže vás čeká dostihový den přímo v Praze. Upřímně, jestli jste nikdy nebyli na dostizích, může to být docela zajímavá změna oproti klasickému sobotnímu programu. Co si vyberete, to bude na vás. My si samozřejmě můžeme klást otázku, co máte vy v plánu. Je to úplně něco jiného. Dejte mi to samozřejmě vědět na 724-634-634. No a my půjdeme zase dál, protože nás čekají zase skvělý bangry DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You a teď už Harry Styles, Dance No More. Právě teď na Fajnu.

svých Let Me Love You, tím nás trošku přenesl do roku 2016, ale úplně ideální takhle na fajnu při sobotě. Hele, pojďme zjistit, co dneska máte v plánu, co děláte, co chystáte. Ahoj, tady Sára z Velené a jdu jezdit teď na koni a máme v plánu skákat, to je náš sobotní program. Wow, já vždycky hrozně mi přijde cool lidi, co dělají něco takového, jako třeba jezdění na koni, tím jako, že já se koní fakt jako bojím, se musím přiznat, tak mi to přijde o to víc cool. Taky mi přišla zpráva od Michala. Ahoj, já dneska vyrážím s kámošema na pivo a pak asi někam do klubu. Prostě sobota, tak se musí žít. No samozřejmě je to tak, protože sobota se žije život a neděle se nic nedělá. To už je taková klasika. Lidi, pojďme si dát další skvělý songy, co nás tady čekají. Tohle je jeden z nich.

Vás to je Evička Farná. A i Perpetuum Mobile za chvíli prostě trošku sklidníme. Dáme si takový melancholičtější vibe. Ale vlastně proč ne? A k tomu její nejlepší hlas. Tak za chvíli na fajnu. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na Fine Radio.

0: Tohle to byl Fastboy Beautiful Life. Posloucháte Fine Weekend. No a co kdybych vám teď řekla, že si můžete na internetu vyhledat, co si o vaší škole myslí Česká školní inspekce. To je pro tu mladší skupinu lidí, co nás poslouchají. Ne, nemyslím tím recenze typu paní učitelka je hodná, jídel na nic moc. Ne, fakt jako Česká školní inspekce zveřejňuje inspekční zprávy základních i středních škol a v nich se řeší třeba kvalita výuky, jak funguje vedení školy, podmínky pro studenty, nebo se během kontrol skutečně děje v hodinách. Inspektoři se totiž jako chodějí přímo dívat do výuky a sledují třeba to, jestli studenti dostávají prostor pracovat samostatně, nebo jakýmkoliv způsobem učitelé vysvětlují tu látku danou. Takže nejlepší část vlastně z toho je, že ten registr je veřejný. Takže jestli jste někdy seděli ve škole a říkali si tohle přece nemůže být normální, možná můžete si teoreticky najít, jestli si něčeho podobného všimli i inspektoři. Jenom teda pozor, není to klasická recenze školy a jedna zpráva taky automaticky neznamená, že přesně vystihuje celý život na škole. Kontroly se teda navíc zaměřují podle konkrétního typu inspekce, takže je to dost různý, ale jde to. Takže jestli máte prostě pocit, že o vaší škole víte úplně všechno, možná vás čeká malý internetový rabbit hole. Tak se na to můžete podívat. Jo, prostě inspekce, česká školní inspekce, veřejné zprávy, můžete to jít pročekovat. A teď už dáme další skvělý songy.
1: Fajn víkend s Kristýn.
0: Fajn. No a teď už Kellen, Praha, Vídeň. Tak pojďme na to, na fajnu.

0: to byla Loi, taky David Fuentes, posloucháte Fajn. A tohle byl ještě jejich song, by the way, Golden Summer, abyste se když tak mohli najít, pokud vás bavil. No a lidi, máme tady takový informační okýnko před chvílí, nebo už nějakou chvíli zpátky jsme řešili, co se kde dneska děje. Jeden z těch typů byl Discover Fest. A já bych vás na něj vlastně chtěla ještě jednou tak trošku pozvat. To je takový můj osobní typ, jo, není spojený přímo s rádiem, ale bude tam strašně moc interpretů, který máme třeba tady u nás v playlistu, jako je třeba Adrik, nebo je kapela Echo, anebo taky tahle umělkyně. Ruky Wishful Thinker. To si dáme za malou chvíli a ta tam taky bude. Od půl pátý mám takový tušení, taky tam budu i já, ne teda vystupovat, ale no, nechte se překvapit. Kdo tam bude, ten tam bude. Tenhle song bude rozhodně za chvíli u nás v éteru, tak si na to taky počkejte. A to je vše. Zatím.
1: Fajn víkend.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.

to byla Shakira, taky Burna Boy, Die Die. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a lidi, dneska tady je takový jako výročí, by se dalo říct, Poker Face od Lady Gaga. Všichni víme, o jaký song jde, neříkejte, že ne. Tak dneska je přesně 18 let starý song. Jestli teďka říkáte, jako počkat, co? Jakože tohle 18 let? Jak? Vítejte tady taky v mojí takový osobní krizi. Já vždycky, když jako vidím nějaký takovýhle, jak to říct, takovýhle výročí, tak si uvědomím jako, hej, to je hustý. A přitom jsem stejně stará jak ten song. Dobře, o pár měsíců jsem starší, ale jako, halo? Takhle, vy ten song pravděpodobně znáte od prvního tónu, ale možná už tolik nevíte, co za ním vlastně je, protože Lady Gaga ho vydala jako druhý single z alba The Fame a během roku 2009 se z něj stal úplně celosvětový hit. V Británii byl dokonce 3 týdny na jedničce v Billboard chartu. A teďka ta zajímavější část, ten Poker Face, není jenom o tom, že se tváříte, že nic necítíte, ale Gaga později vysvětlovala, že song vychází z její zkušenosti s bisexualitou a z toho, že byla s mužem, ale přitahovala i zároveň žena, takže vlastně potřebovala udržet svoji skutečnou jako hlavu a pocity tak trošku pod pokličkou. A mě na tom baví hlavně to, že v 18 let posloucháme nějaký song, u kterýho se většina lidí, že jo, prostě řekne, jo, tenhle banger znám, ale je po tím vlastně úplně jiný příběh, než si možná můžeme myslet. Hele, já jsem se rozhodla, že vám tady ten song dám. Je to tady, pojďme si ho užít na fajnu, Lady Gaga.

0: 18 let starý song, přesně Lady Gaga i Poker Face. Posloucháte Fajn Weekend s Kristin. Máme 14.59, hoďka jedna za náma, ještě tři před náma, nikam neodcházejte, budeme tady za chvíli, spolu zase to rozjedem.
1: Co je hot v hitparádách?

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Poslouchej Fajn online.
4: Přes webovky fajnradio.cz.
3: Fajn. Vždycky hot.
4: Vždycky fresh.
3: Fajn víkend.
4: Kristin Esposito.
5: Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s Kristin. 15.01, to je aktuální čas, pojďme to rozjet. Hele, nejbizárnější případ, proč zrušit policejní stanici v Texasu? Důvodem je, že podle úřadů místním spíš škodila, než pomáhala. Celý to začalo dost bizárním případem kolem problému s vodou. To probereme za chmalou chvíli, tak si na to rozhodně počkejte. Taky si dáme skvělý songy. Hele, bude tady toho dost, bude tady třeba Sienna Spiro, bude tady Major Lazer, taky Shimon Op, ale odstartuje nám to tahle iconic žena. Jdeme na ní.
3: Fajn víkend.
4: Fajn víkend.
5: Dvě iconic ženy. Charlie XCX, taky Rina Savajama a jejich Back For You. Na Fajnu právě teď.

0: tohle je Loy, její Red Eyes. Posloucháte Fajn víkend, s váma pořád Kristin, no a Texasu teď zrušili policejní stanici, protože podle úřadů místním lidem spíš škodila, což je docela zvláštní vizitka pro policejní stanici, jo? Takhle v malý obci Trinidad se totiž řešilo několik problémů kolem tamní policie. Jeden z největších přišel ve chvíli, kdy místní žena upozornila na problémy s kvalitou vody a při policie ji kvůli tomu zatkla. Zvláštní, později se přitom jako ukázalo, že problémy s vodou opravdu existovaly. Kontrola pak zjistila, že tamní policie oddělení nesplňuje ani taky ty základní standardy, takže stanice skončila. Policii tam teď dočasně nahrazuje okresní šerif, takže jestli jste si někdy říkali, že policie by měla řešit problémy, ne být problém, tak v tomhle texaském městě to vzali úplně doslova.
1: Fajn víkend s Kristin.
0: Fajn. Tady je Cameron.com, Kingdom of Fear. Na fajnu.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: celý orchestr, Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku.
1: Lidi, o tomhle jste asi všude slyšeli, o téhle naprosté šílenosti. Ben Kristoval v trochu jiném podání. Jeho největší bangry trochu jinak, a to v podobě orchestru, konkrétně Red Bull Symphonic. V Kongresovém centru Praha úplně poprvé vůbec tady, beznadějně dva vyprodané koncerty a my vás tam můžeme dostat. Plus dostanete jako takový bonus podepsaný plakát přímo od Bena. Jak vyhrát lístky? Možná to se kladete tuhle otázku. Pokud nás sledujete na našem Instagramu, tak už to dávno víte. Pokud ne, tak vám to jakoby teď hodně rychle doporučuji. Jmenujeme se tam jako Fine Radio. Tam najdete i tu soutěž. Soutěž je úplně jednoduchá, stačí sledovat Fine Radio a Red Bull a do komentářů pod soutěžní post napsat Benu song, který byste chtěli slyšet se symfonickým orchestrem. By the way, je to symfonický orchestr Unique. Plus označte, s kým byste tam šli. Dva lístky budou poté možná vaše, pokud vás vybereme. Tak rozhodně běžte, soutěžte. No a my jedeme dál. Ještě hodně štěstí.
0: Red Bull Symphonic, Ben Kristoval a Unique Orchestr. 29. a 30. září.
2: Fine. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?

0: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
0: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-polic.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Music.
4: Fine.

Billy Cuttle, taky John, Turn the Lights Off, posloucháte Fajn Víkend při sobotě, no a ještě nedávno jsme řešili, kde koupit třeba si zmrzlinu a teď už máme pomalu řešit vánoční dárky. Ne, takhle, tohle je podle mě největší psychický útok podzimu, protože přijde první chladnější večer, vytáhnete deku, vezmete si mikinu a najednou vám někdo připomene, mimochodem, Vánoce jsou za chvíli. Vždyť jsem ještě ani pořádně nepřijala, že skončilo léto a nejhorší je, že tím okamžikem začíná takový ten kolektivní stres, co komu koupím, kde to koupím, kde to koupím a hlavně kolik budu mít budget třeba. Některý lidi už v říjnu poctivě dělají seznamy dárků, zatímco jiný 23. prosince večer chodí po nákupáku a přemýšlej, jestli by jejich mamka ocenila ten jeden sprcháč. A pak je to ještě jedna vánoční disciplína, dárek, který vlastně vůbec není pro vás. Dostanete třeba láhev, kterou nechcete, nebo třeba něco jiného, já nevím. Ale taky prostě někomu předáte, prostě ji předáte jako takovou štafetu a za pár let se ta samá láhev může vrátit zpátky k vám. Prostě vánoční bumerang. Takže podzim oficiálně začal a s ním i odpočítávání do Vánoc a mě zajímá, jste tým dárky mám koupený v listopadu nebo tým 23. procenta to nějak vyřešíme. To by mě zajímalo, pište na 724 634 634, za chvíli se odpovíme. A mezi tím půjdeme zase navštívit rok 2016, protože dva Major Lazer, DJ Snake budou tady a taky jejich song Lean On právě teď na Fajnu.

0: Carte Blanche, Lucky Ones. Posloucháte fajn. No a před chvílí jsme řešili zásadní téma, takhle při září úplně ideální, a to, jestli jste tým dárky mám koupený už listopad, už jako třeba říjen listopad, nebo jste tým, že 23. prosince to nějak vyřešíte. Napsala mi třeba Lenka, že rozhodně ta druhá půlka, že to prostě řeší vždycky na poslední chvíli, takže díky za zprávu. Ale mě zajímá i názor Míši. Čau, Míšo.
1: Ahoj, Kristin.
0: Tak co, jak to máš ty? Kupuješ na poslední chvíli, anebo už teďka 2 měsíce máš, 3 měsíce dopředu máš ty seznamy a...
1: Já jsem tým 24. prosince dělám DIY.
0: 24. jo?
1: No stalo se jeden rok, neříkám nic.
0: Ale já musím souhlasit, já to mám podobně. Nebo takhle, jsou takový ty dárky, který si řeknu, že jako fakt potřebuju mít vypimpený a to prostě nad tím si zase můžu strávit třeba celý rok. A potom u těch zbytků, jak u toho zbytku, tak jsem jako, a jo.
1: No mě spíš vždycky je blbý, když potom mi někdo řekne, hele, já pro tebe mám dárek a já jsem jako... Co, jako dárek, jako k čemu dárek?
0: Je to nečekáš. No, hele, je to ale úplně asi OK, prostě se to tak stává. No. Ještě jsi vánoční Grinch, nebo máš ráda Vánoce?
1: Jako miluju Vánoce v určitém ohledu, ale posledních pár let, jak jsem jakoby v Praze a nemám na to moc čas, většinou 25. už jdu do práce, třeba
0: no,
1: jsem.
0: Jasně. No tak, právě.
1: Tak na ty Vánoce v vozovkách nemám čas, jsem prostě byla zvyklá u rodičů, že tam máte ty pohádky, atmosféru, cukroví, no, ale teď jasně, prostě 23. seš tady, 25. tady a jakoby...
0: Takhle, já jsem všeobecně jako celoživotně podle mě takový Grinch, i když jako vlastně je to hrozně hezký, ale nevím, no prostě jsem Grinch a u toho bych to asi utla. Hele, lidi, pojďme dál, tady máme další skvělý songy. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Takhle melancholicky se cítí nějaký lidi při tom, když se řekne, že budou Vánoce. Prostě proč nemůžu mít ještě chvíli léto? Ne, dobrý. Olivia Rodrigo, Stupid Song, za malou chvíli. To si dáme. Tak si na to počkejte. Na fajnu.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Taky už se těšíte na zimu. První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
4: Nemůžete se dočkat.
3: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci.
4: Sleva od 18. září do 4. října.
3: Klínovec. Zima začíná tady.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: My name is Somer.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.

Giant Rocks, Slow Dance for a Minute. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a co by to bylo za den, za víkend, kdybychom si nedali recap nejnovějších songů, co vyšly. Jdeme rovnou na to, lidi. Mám tady tři kategorie. Famous, TikTok a Underground. Tady je první. Lidi, Taylor Swift vydala deluxe album The Life of a Showgirl, The Encore. Tohle je konkrétně song Patient Zero. Taylor ho navíc psala z pohledu ženy, která zavolala nová přítelkyně jejího ex, aby se jí zeptala, co s ním zažila. Zajímavá teorie, no ale teď jdeme zase dál, protože tady je kategorie TikTok. Lidi, já už tomu ani nevěřím, že to tady budu říkat. Pro fanoušky Steina 27 asi mě určitě pochopíte. Stein konečně vydal nový song, nová hudba. Tohle to je konkrétně song Toulavej pes. Wow. Hele, fanoušci Steina mě pochopí, prostě on už tak dlouho nevydal něco, že všichni nechápou a jedou si tohle pořád dokola a je to fakt banger, musím říct. A tady máme ještě kategorii Underground. Tohle je Thomas Robin. Song Back to You. Já nechci říkat, že je to něco underground. Má svoji fanouškovskou základnu, ale přece jenom ho nemusíte všichni úplně znát, my ho tady už nějakou chvíli hrajem. Tohle to je novinka Back to You, ještě jednou. Nádherný, silný hlas. Myslím si, že by se vám to velice mohlo líbit a měli byste si to dát do svého playlistu. Já tam tenhle song už mám. Klidně dejte vědět, co vás nejvíc baví, 724 634 634, no a my jedeme dál. Tady už je Zara Larsson, Lush Life.

0: Da Baby. Jejich Love Dating na fajnu 15.58, teď už 15.59. No druhá hoďka je u konce, ještě dvě nás čekají, tak rozhodně nikam neodcházejte a za chvíli se zase slyšíme.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
2: Fajn. Fajn víkend.
1: Kristin Esposito.
0: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin. Třetí hoďka je tady, 16.00. Pojďme to odstartovat, lidi. Tady většinou asi pro teďka mladší posluchače. Umíte si představit, že byste si na pracovní pohovor sebou vzali rodiče? No, jeden průzkum teďka jakoby ukazuje, že se to děje čím dál reálně častěji. Já jsem tomu moc nechtěla věřit, protože mě je 18 a představa, že bych si vzala svojího rodiče jako na pracovní pohovor. No, jakoby nevím, není mi to asi úplně jako pochutí, ale tohle za chvíli probereme, jak to máte třeba vy. A taky si samozřejmě dáme skvělý songy, proto tady jsme Justin Bieber, Nicki Minaj, taky tady bude Lady Gaga, Bad Romance, taky Juice WRLD a spoustu dalšího, ale odstartuje nám to tahle skvělá. Ta skvělá dvojka a vlastně takový letní ještě vibe.
2: Fajn víkend.
1: Fajn víkend.
0: Je to Kellyn a je to Casanova Bulhar a jejich Balkan Paradise. Právě teďka na Fajnu, tak pojďme společně na to.

0: takže všichni ruce nahoru, tohle je Jelly Roll, jeho Hands Up tady u nás na Fajnu při sobotě. A představte si, že jdete na pracovní pohovor, jste ready, máte životopis, snažíte se působit sebevědomě a pak vedle vás přijde do místnosti vaše máma nebo táta. A ne, není to scénář nějakého sitcomu, podle nového průzkumu si totiž až 77% mladých uchazečů ve věku 18 až 23 let někdy vzalo rodiče s sebou při hledání práce. A 13% říká, že to dělá dokonce pokaždý. Takhle, ono to má i svoje asi vysvětlení. Článek zmiňuje třeba COVID, který mladým lidem sebral část prvních zkušeností s brigádami, práce a komunikací a zároveň obrovský tlak na trhu práce. Rodiče pak taková bezpečnostní deka. Někdo, kdo vám pomůže, když si nejste prostě jistý. Ale teď mě reálně zajímá. Vzali byste si rodiče někdy na pracovní pohovor? Já si to totiž vůbec neumím jakoby představit. Takže mě zajímá váš názor. 724-634-634, vzali byste si je tam? Nebo byste radši zemřeli studem už na recepci? Napište mi to, protože chci vědět, jestli je tohle pro vás úplný bizár, nebo vlastně úplná normálka. A my jdeme na další songy. Tady jsou.
1: Fajn víkend s Kristýnou.
0: Fajn. Za chvíli And Your Let You, nebo teďka Beauty and a Beat. V podobě
2: Nicki Minaj
0: a Justin Bieber, Nicki Minaj, právě.

0: Tohle to byla I Endure Let You, posloucháte Fine Weekend, s váma pořád Kristin a řešili jsme, podle průzkumu totiž hodně mladých lidí ve věku 18 až 23 let si aspoň jednou za čas vezmou na svůj pohovor pracovní svýho rodiče, ať už mamku nebo taťku. Je to za mě zvláštní, ale mě zajímalo, jestli si to umíte představit vy, vzali byste si ho tam, nebo byste radši se propadli studem a hambou už jenom na té recepci. Například mi napsala Terka, ahoj, moje máma by tam šla za mě, já bych se akorát usmívala a přikyvovala. OK, takhle, ještě mě docela zajímalo, mohli jste psát i vaše věky, protože to je taky asi podle mě rozhodující do jistý míry. Taky napsal Matěj, ahoj, vzít rodiče na pohovor, to už rovnou můžu nastoupit do rodiny firmy. Jo, je to takový zvláštní, no. Taky ještě přišla jedna otázka, vzít rodiče na pracovní pohovor je podle mě jenom stáž na tom, jak rychle se dá ztratit respekt. Taky možnost, ale takhle, nemám asi nic pro... No, dobře, asi mám. Nevím, přijde mi to zvláštní. Lidi, zkuste bejt jednou prostě sami za sebe. Chápu, že je to těžký, chápu, že to jsou nervy, ale každý si tím prostě musíme projít. To zvládneme. Jako takhle, doktor už je potom trošku něco jiného. To bych dokázala pochopit. Ale ta práce, ten pohovor... No, nevím. Hele, za chvíli si dáme třeba Purple Disco Machine, nebo taky Lady Gaga, Bad Romance, tak se na to počkejte, na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe.

0: Vždycky fresh.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte naši.

0: Hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
3: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
3: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Nejnovější trendy a momenty, který musí

Byly Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark. Posloucháte Fajn Víkend s Kristin. No a hele, 99-letá babička si na svůj bucket list napsala nechat se zatknout. A policie jí to fakt splnila. Jmenuje se Annie, je z Nizozemska. V roce 2017 přišla s tím, že by si prostě chtěla vyzkoušet, jaký to je být zatčená a sedět v policejní celé. I netež proto napsala policii a oni, ku podivu, nakonec udělali výjimku. Policisté pro Annie přijeli, nasadili pouta a odvezli ji na stanici. Tam se mohla celou tu prohlédnout zevnitř a podle fotek z toho měla fakt takovou obrovskou radost. Upřímně, po 99 letech života je docela respekt, že si na bucket list nedala jenom jako vidět Paříž, ale rovnou nechat se zatknout. Tak co, máte na bucket listu vlastně vy? Co by ostatní lidi vůbec nechápali? Představte si, že jste, nechci říkat na smrtelným posteli, ale že už jste vlastně zažili možná všechno. Ale taková ta jedna zvláštnost, co byste vy chtěli si nechat splnit, napište na 724634634. Mě to zajímá, já vám to za chvíli prozradím asi taky. A mezi tím si dáme další songy. Třeba tady bude Miley Cyrus, nebo taky... Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Nebo taky Juice WRLD, jeho Lucid Dreams právě teďka na Fajnu.

0: byla Miley Cyrus, teď už ale jenom Miley bez Persuades. Posloucháte Fine Weekend s Kristen a řešili jsme tady jednu 99-letou paní, která na bucket listu měla, že se chce nechat zatknout. Policie to splnila, ale mě teď zajímá vaše bucket listy a co, kdyby vám bylo už více let a prostě měli jste nějaký jako ještě nesplněný přání, co by to bylo? Napsala mi Terka, ahoj, chci se jednou nechat na letišti náhodně prohledat, protože mám pocit, že by to byl zážitek. OK, mě vždycky jako na letišti stačí jenom, jak na mě každý kouká, jako kdybych přenášela právě něco, buchy, co. Takže tohlet to ne, děkuju, ale OK, je to jako mega cool, zajímavý. Také přišla další zpráva, chci si jednou koupit letenku někam jenom podle toho, jak mi to vyjde na kostce. Což jsem by the way nikde teďka taky viděla, že se prostě někdo hodil kostkou a podle toho, jaký číslo tam bylo, tak si našli nějaký to a prostě jeli úplně někam na ran. Dom. Já bych to asi taky měla spojený s cestováním. Někde prostě jít na punk, někam nemít hotel, nemít zpáteční letenku. Takže to je za mě. Děkuju za vaše zprávy. My jedeme samozřejmě dál. Za chvíli Sombr nebo taky Tame Impala. Na to se můžete těšit za chvíli na Fajnu.
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
3: Here. Literally, I'm returning for a concert.
4: I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky, ho?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
14: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Timber, My Body Isn't Ready. Posloucháte Fajn Víkend s Kristin. Lidi, věřím, že už jsme se všichni dostali k Love Islandu, dřív jsme se za to asi styděli, že to sledujeme. Dneska to všechno sdílíme v masách a proto už to i komentujeme, stejně tak jako i minulý rok my konkrétně, respektive naše Kristýnka v našem podcastu posedlí tentokrát se srdíčkama z Love Islandu a ještě největší plus přímo s vypadlíkama z ostrova. Takže běžte mrknout na všechny pikantnosti, rozhovory, content, jak na Instagramu, tak YouTube, nás najdete pod jménem Fajn Radio, velký překvapení, takže pokud chcete vědět největší pikantní informace, něco, co ještě o tom nevíte, tak běžte na náš hlavní YouTube kanál, kratší videa taky na Instagramu, no a doufám, že to budete sledovat stejně jako my, protože hele, stejně všechny zajímá nejvíc drbat ostatních lidí životy. Tak to děláme takhle společně, no. Teď už Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Pojďme na to, na Fajnu. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come.

0: Temper City Trap, ne. A mně se to vždycky plete. Temper City Self-Aware, posloucháte Fajn Weekend. Hele, zbývá nám pár sekund do pátý, teda, no, do pátý hodiny. Ještě jedna hoďka nás čeká, už jsem docela unavená, ale čekají nás nabitý songy, takže třeba nás proberou, pokud jste na tom podobně. Zůstaňte, budeme řešit zajímavý témata. Třeba budeme řešit nejhorší důvody zůstávání ve vztahu, no, tak to vás určitě vše nezajímá, tak vydržte a za chvíli se zase slyšíme.
1: Ale nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
2: Kristin Esposito.
0: Fajn. Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu s váma pořád Kristin, 17.01, to je aktuální čas. No, hlavně, že někoho máme, že? Věta, která může znít úplně nevinně, ale ve vztahu vás může držet mnohem díl, než by měla. Za chvíli si v tom případě probereme a řekneme si, proč je někdy těžší odejít a přiznat si, že už vám ten vztah vlastně nestačí. Tak to je vlastně všechno k tomu. Dáme si taky skvělý songy, bude tady trošku party, bude tady totiž David Guetta a Akon, bude tady taky Kenya Grace, bude tady ještě třeba Kelina, Victor Sheen a spoustu dalších a odstartuje nám to jedna skvělá party songa v podobě Magica a jeho Root. Proďme na to, na fajnu. Fajn.

0: Subfocus, jeho Elevate. Máme 17.17, krásný čas, něco si přejte a taky sobotu, víkend. Hele, takhle, možná někdy nejhorší důvod zůstat ve vztahu jednoduše, hlavně, že někoho mám, věta. Protože znáte to, máte partnera, máte s kým jít na večeři, máte komu napsat dobrou noc, na Instagramu to vypadá hezky, takže si vlastně jako říkáte, že není důvod něco řešit. Jenže pak přijde moment, kdy jste s tím člověkem na gauči, koukáte každý z svýho telefonu a najednou vám dojde, že jste vlastně sami, jenom ve dvou. Právě tohle může být vlastně taková past, člověk si začne říkat, že všechny vztahy časem ze všední, že nemůžete chtít moc a že být single by bylo přece ještě horší. Jenže tím si postupně posouváte hranici toho, co vám vlastně stačí a ještě si začnete obhajovat věci, které byste u kamaráda nikdy netolerovali, že jo? Takže psychologové ještě k tomu v článku upozorňují i na takzvaný jako efekt utopených nákladů. Čím víc času a energie už jste do vztahu dali, tím těžší může být připustit si, že to prostě nefunguje. Takže možná není největší otázka, mám vztah, ale spíš je mě v něm jako fakt dobře, protože být s někým a být s někým šťastný jsou bohužel dvě úplně rozdílné věci. Pojďme si to říct na rovinu, takže mě zajímá váš názor. Co je podle vás vlastně horší? Být sám nebo být s někým a stejně se cítit sám? Napište mi to na 724-634-634. No a my si mezi tím dáme Can You Grace Say Strangers a pak se třeba podíváme na ty vaše odpovědi. Tak jo, tak tady to je na fajnu.
1: Yeah, yeah. It's a hit. Yeah. Fine. Yeah.

0: večer.
1: Kenya Gracie Strangers to nám dohrálo právě teďka, posloucháte Fine Weekend, takhle si při sobotě, no a řešíme otázku, co je podle vás vlastně horší, jestli být sám, nebo být s někým a stejně se cítit sám. Můžete psát pořád 724-634-634, rozhodně mi dejte vědět váš názor. Přišla mi jedna odpověď, že rozhodně je za něj horší být s někým a stejně se cítit sám. Je to úplně jasný. Jo, pro takhle, ale jako divili bychom se, ale pro někoho to vlastně jasný není, což je možná o to horší a to je to, proč to tady vlastně tak nějak celý říkám, protože prostě o některým lidem to jasný jako samozřejmě není, i když je to samozřejmě. Za mě já jedině můžu souhlasit, děkuju za zprávu Terko, už mám i jméno, děkuju tady za tvoji zprávu, no a my jedeme dál za chvíli One Republic nebo taky Andrew Hobart, tak za chvíli všechno. Na fajnu.
2: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Sousos.
3: Fajn. Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Audrey Hubbard, You Me. Posloucháte Fajn Víkend s Kristinou a já tady pro vás dneska mám jeden lifehack, který jsem fakt jako nečekala. Jestli chcete být lepší v gamingu, možná nepotřebujete nový počítač, nový monitor, ani lepší internet. 11-letý japonský e-sportovec Yuki Kurihana totiž před závody jí úhoře. Prý mu to pomáhá s výdrží a rychlejšíma reakcema, takže zatímco my před důležitou věcí maximálně řekneme dej si energy drink, tak tenhle kluk se dá úhoře a jde rozbíjet Tetris. Já nevím, jestli je to sportovní výživa nebo začátek nějakého, já nevím, pokémonního tréninku.
1: Žádná vata.
0: Teď už Alex Warren, jeho Passenger. Na fajnou.

0: Dozier, Nobody Soldier. Takhle při sobotě posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a my tady máme další bangry, pojďme rovnou na ně, pojďme to nezdržovat. Tohle už jste možná nějakou chvíli neslyšeli. Tohle je Kellen samozřejmě a taky Viktor Sheen, jejíž Safír. Song, který jako jeden rok tak nějak úplně ovládl TikTok, ale už jsme ho možná o něm trošku neslyšeli, tak se ho pojďme připomenout. Za chvíli ale třeba tak ještě Lady Gaga, Ru Gale. Tak si to dejte. Za chvíli, na fajnu.
1: Fine Weekend. Fine Weekend.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Některé věci se do rádia nevejdou.
9: Naštěstí existuje internet.

Wishful Thinker, posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a my se blížíme, nebo spíš už jsme na konci. Děkuju moc, že jste se mnou tady byli ty 4 hoďky. My se samozřejmě slyšíme i zítra od 2 do 6, takže rozhodně tady buďte, já tady budu určitě. No a mějte se krásně, krásný zbytek soboty. A zatím, čau. Fajn. Vždycky, už vždycky.

0: kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
1: I táta přece vaří.
2: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
0: www.jonointerier.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.

0: Troje Hot Hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
4: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
3: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
4: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
3: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
4: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Fajn. Vždycky hot.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj fajn.

0: Vánoce. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Fajn. Vždycky hot.

0: Are you coming in or what?
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Randomy CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky v

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Zone. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.